držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam, ktero kol dobim, me kmal pusti več.